0: Jediná, malená, volím te, sakám te. Jediná, malená, želím te. Jediná,
1: jediná,
0: malená,
1: malená,
0: volím te, sakám te.